0: Ves naši ptor, když jsem se ten výjel a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.
3: To avoid it.

0: Když nám šeptal, že jsem se hned viděl a zvaný...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.